0: Rádio Bonton zprávy.
1: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijela odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
2: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu z plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
1: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. S sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
3: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem.

0: Beton. Tady je česká hudba doma.
1: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla,

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
2: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
1: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučí cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
1: Mluvčí Českých drah také dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic, píšou to novinky.cz.
4: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová.
1: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen. Rádio.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijela odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
2: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu z plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
1: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. S sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
3: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do skýnu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: morituri te salutám.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
2: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučí cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
2: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic, píšou to novinky.cz.
5: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová.
2: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

proto bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

prázdny bagážik. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží. Zatím, co teď šleteš snad někam k nádraží, já jsem plonk a tvůj song hryžu jako kostka.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
2: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu z plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
1: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. Sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
3: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
13: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

za můj terč, zvonem láskový já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády,

Luna, lež prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásku. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu.
6: Tak si dám trochu beatboxu.
7: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
11: Rádio Bonton, zprávy.
12: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
13: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu z plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
12: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. S sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
14: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem.
11: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety.

0: kousků na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Radio Bonton.
2: Když okno.

0: Ringo, George, Paul, John, Karel Gott a Beatles, to je píseň, kterou si pustíme v první hodince ranního Vontonu. Je teď 7.58 a prozradím vám, že za pár minut uslyšíte i skupinu Mirai. No a ženy určitě potěším Ronanem Keatingem. Takže na tyhle ty písně a spoustu dalších, samozřejmě jiných, se můžete těšit hned po 8. hodině.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, počasí se opět řádně vyčasí. Aktuálně je Praha zalita sluncem, teploměr ukazuje krásných 24 stupňů a dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. No a jestli se chcete ochladit, můžete vyrazit třeba na hory, tam bude v uvozovkách pouze 27 stupňů.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
5: Na Jupiter nebo na Saturn.
4: Počkej, to je strašně daleko.
5: Ale půlka třídy už tam byla.
6: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, krásné ráno, dámy a pánové. Děkuju za to, že můžu být s vámi. Máme pěkné a hlavně zajímavé datum. 26. červen je totiž 177. dnem roku a do jeho konce zbývá 188 dní. No, taková numerologická hříčka. 177 ku 188. No a bude, přátelé, opět teplo, dbejte na pitný režim a poslouchejte vaší nejoblíbenější stanici. Za to nic nedáte. Za chvíli se vydáme na poslední koncert krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Připomeneme si taky Harryho Pottera a jeho Kámen mudrců a za filmovou detektivkou si uděláme výlet do sladké Francie. No a i při pátku vám pošlu hudební hity, které přijdou vždycky vhod. Za chvíli třeba Marcela Holanová a troška Itálie. Ricky Poveri. Ciao Itali. Ciao amore. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady Mirej. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás.

0: Tohle to byla Marcela Holanová, Cesty lásek, 11 minut po 8 hodině. Ano, ranní vontony tu se mnou, s Milanem, který vám přeje krásné vstávání, pokud vstáváte teď, pokud máte možná dovolenou volno, no tak to vám teda trošku závidím, každopádně doufám, že už se sbíráte a jedete někam k moři, anebo trošku turujete už v tuto chvíli klimatizaci, protože to počasí je takové, jaké je, no ale... Přáli jsme si horké léto, že jo? Bylo to tak. No, pojďme se podívat na to, jak do historie nahlíží dnešní datum, tedy 26. června. V roce 1741 Marie Terezie byla korunována uherskou královnou. V roce 1977 se uskutečnil poslední koncert Elvise Presleyho v aréně Market Square v Indianapolis. No a je to také 29 let, co světlo světa spatřila první kniha Joanne Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců. Tehdy kniha vyšla v pouhých 5,5 tisíc výtiscích. No, kdo by to býval tušil, že? 77. narozeniny by dnes měla královna českého muzikálu, zpěvačka Laďka Kozderková. Přezdívalo se jí také česká Barbara Streisand. Zářila nejenom v muzikálech v hudebním divadle v Karlíně, ale i v mnoha filmech. No a my si ji určitě pamatujeme jako pošťačku Zuzku ve filmovém muzikálu Trhák, nech brůka žít. Tahle ta báječná žena nás bohužel opustila předčasně ve svých 37 letech. No a krásnou sedmdesátku má dnes v občance komisařka Žili Leskotová, tedy francouzská herečka Veronique Genest. Na rozdíl od jiných se nestala herečkou jednoho televizního seriálu, ale je dokonce držitelkou řádu Rytíř čestné legie. Tak, pokud máte vy nějaké narozeniny či významný den... Tak vám taky samozřejmě přeju všecko nejlepší a posílám další muziku.
1: Radio Bonton.
2: Radio Bonton.

0: Day. Tahle ta píseň dozněla v 8 hodin 20 minut. Je pátek, přátelé, v kalendáři 26. červen a svátek má Adriana. Je to oblíbené ženské křestní jméno latinského původu. V České republice je registrováno přes 7,5 tisíce nositelek. Průměrný věk je 19 let. No a základní význam tohoto jména znamená pocházející z města Adrie anebo taky zrozená u moře. Můžete si vybrat. No a přiznám se bez mučení, že Adriana byla moje první láska, heč, v prvním oddělení mateřské školy v Kladně Rozdělově. To už je teda dávno. Každopádně, pojďme do kalendáře kočičího, Dorotea a taky Erakis. To jsou čičiny, které mají dneska svůj svátek, a Felix, to je zase psí fešák tohoto jména, který má dnes svůj den. Takže to klidně s nimi oslavte. Můžete si dát nějaký ten dobrý mok, ale pozor na to, přátelé, to slunce dělá divy. Za chvíli další muzika. Koho to tady máme? Na skupinu Beatles zavzpomínáme s Karlem Gottem už za chvíli.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Faith Hill, There You'll Be. 8 hodin 29,5 minuty, vy posloucháte ranní bonton, já vám přeju krásné, dobré dopoledne. Za chvíli zprávy s Luckou a taky si dáme nějakou tu muziku, dáme si stmívání od hodin a taky tu bude Helena Vondráčková s písní ještě Šanci světu děj. A tak se pojďme podívat, co je ve světě nového.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, máme tu poslední školní den, děti převezmou vysvědčení a čekají je 2 měsíce prázdnin. Původně měla letos škola končit až v úterý 30. června. Školní rok ale zkrátil ministr školství Robert Plaga. České dráhy se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce s předstihem upravil jízdní řády a přesunul naplánované posilové vozy na konec školního roku už na tento týden. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení, navíc především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Pražské nemocnice i záchranná služba zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byli i dehydrovaní studenti. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj zavítalo více než 3,6 milionu diváků. A jak už jsme říkali, teploty stále stoupají, dneska bude ještě větší horko než včera. Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný den s Rádiem Bonton.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

8 hodin 37 minut, vy posloucháte Rádio Bonton. No, se laví, život píše romány. Pan Josef Barabáš, posluchač Rádia Bonton, pohodový člověk a především můj kamarád, naplnil verš písně Karla Gotta, ve které se zpívá Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. No jo, Pepa nás zaskočil a všichni jeho nejbližší v tuto chvíli věří, že se na nás zhora dívá svým typickým úsměvem, nám kyne a je mu tam fajn. Tak Pepo, tahle je pro tebe.

Marek Ztracený nám zaspívá už za pár minut. Ano, na spadnutí je druhá hodinka ranního bontonu. Dorazí taky Olga Lounová. A dáme si obrovskou klasiku. Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: No, počasí je jasné, během dne místy přechodně až polojasné. Nejvyšší teploty dneska do 37 stupňů, ale vypadá to, že možná bude trošku víc teplej. Chcete-li se ochladit, vyražte si nahory, tam bude pouhých 27. No, zítřek bude jasný s aktivním sluncem, které nás zahřeje teplotami 24 až 39 stupňů. No a jestli se ptáte, jak bude v neděli, tak ta bude též tropická, atakující 40, ale ochlazovat se má už počátkem příštího týdne.
0: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
1: No samozřejmě, popřeju vám krásné dobré jitro, krásné dopoledne. To počasí je aktuální, no na druhou stranu zase, když je zima, tak nadáváme, že je zima, když je léto, tak nadáváme, že je léto. Ale samozřejmě musíme to brát trošku s nadsázkou, to je život se laví, jak se říká. Tak, přátelé, co se stalo tomu slunci, že tak blázní? Na tuto otázku se budu pokoušet odpovědět. Už za pár minut dojde taky na pravidelnou rubriku Žít podle počasí, kde nám dobré rady, jak se říká, uštědří v dobrém slova smyslu meteoroložka Dagmar Honcová. No a z muziky třeba Sandra, Maria Magdalena nebo Queenie a Kind of Magic. Co víc si přát, takhle pohodovou muziku slyšíte jedině u nás.
0: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu.

Tak tohle byla Sandra Maria Magdalena, 9 hodin 13 minut, je tu ranní bonton, přátelé, a za chvíli třeba skupina Tým anebo Jeleni a všude zdejší. Proč to slunce tak šílí, proč tak blázní? No přátelé, řeknu vám to asi takhle, slunce neblázní ani nešílí, ale prochází svým přirozeným 11-letým cyklem aktivity, který právě vrcholí v tomto období, vykazuje zvýšenou frekvenci erupcí koronární hmoty a důvodem je rotace slunce a neustálé přepojování jeho silokřivek magnetického pole, což uvolňuje obrovské dávky energie. No, a že ty čtyřicítky, to je úplná brkačka. O tom nás přesvědčí to, že na povrchu slunce dosahuje zhruba asi 5800 stupňů Celsia. Ovšem jádro slunce, tam teda je to slušné, odhaduje se to, asi to nikdo nezměřil přesně, ale 15 milionů stupňů Celsia, že je uprostřed slunce v jádru. No, tak to vidíte. Přátelé, dodržujte pitný režim a říkejte si 40 stupňů Celsia, no to je naprostá brnkačka přece.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno. Po tropické noci máme před sebou super tropický den. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 37 stupních Celsia. A kdeže budou nejvýše? Bude to v Polabí a také v Pohoří. Naopak v okolí Českomoravské vrchoviny se rtu teploměru zastaví nejčastěji na hodnotách kolem 32 stupňů. No a pokud vyrazíte do horských oblastí, tak vězte, že i tam bude pořádné horko. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat až kolem 28 stupňů Celsia. A přes den očekáváme 16-hodinovou délku slunečního svitu. Jinými slovy, bude opět jasno, maximálně polojasno. Od 11. do 16. hodiny bychom se rozhodně měli držet v chládku, protože na přímém slunečním záření v tu teploměru může klidně ukázat i 45 stupňů.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Mandolína a Adam Ďurica. Mandolína je hudební nástroj, to určitě víme, a na mandolínu se hodně hraje třeba ve folkové muzice nebo v country muzice. No a my se na Rádiu Bonton podíváme na folkový festival Porta. Do Plzně jezdilo v dobách jeho největší slávy až 30 tisíc diváků. V Plzni už dávno Porta není, ale začíná právě dnes. Kde a nějaké ty podrobnosti, to si řekneme za chvíli. Z muziky Olga Lounová, budou tu Modern Talking a taky zprávy s Luckou v 9.30.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, máme tu poslední školní den. Děti převezmou vysvědčení a čekají je 2 měsíce prázdnin. Původně měla letos škola končit až v úterý 30. června. Školní rok ale zkrátil ministr školství Robert Plaga. České dráhy se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce s předstihem upravil jízdní řády a přesunul naplánované posilové vozy na konec školního roku už na tento týden. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení, navíc především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Pražské nemocnice i záchranná služba zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byli i dehydrovaní studenti. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj zavítalo více než 3,6 milionu diváků. A jak už jsme říkali, teploty stále stoupají, dneska bude ještě větší horko než včera. Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný den s Rádiem Bonton.

0: Olga Lounová, 39 minut po 9. hodině, nebo chcete-li je 9 hodin 39 minut, a nebo ještě jinak je 9:30. Vy posloucháte Rádio Bonton. Milan vám přeje krásné, dobré dopoledne s datem 26. června. No a mám tady pro vás prudkou aktualitu. 60. ročník festivalu trampské a country hudby Porta se koná ode dneška do neděle v Lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Krátce jsme vzpomněli na Lochotínský amfiteátr, když na Portu tam jezdilo až 30 tisíc lidí, no to už je minulost. Každopádně mezi gratulanty v Řevnicích na jubilejním ročníku, tom 60. budou v roli hostů Xindl X, Robert Křesťan anebo Petr Bende. Soutěžní část Porty v oblastních kolech, přátelé, po celé republice zahájilo přes 200 kapel a písničkářů. Jak to dopadne, to se uvidí. Každopádně mezi ty hlavní události Porty bude patřit vystoupení Spirituál kvartetu. No a nostalgické momenty slibuje i návrat trampské legendy Marka Čermáka, který se po letech opět sejde na pódiu s domovskými zelenáči. Známe je všichni samozřejmě. Letošní ročník představí také jedinečná hudební spojení, například taková Věra Martinová s kapelou Malina Brothers, anebo Petr Bende s kapelou Madalen. Tak tedy ještě jednou, ode dneška až do neděle Lesní divadlo v Řevnicích u Prahy. No a další muzika na Bontonu, ta už je na spadnutí, za chvíli třeba Elán od Tatier k Dunaju, Lucka Ondráčková s Větrem v zádech a taky Miky Žbirka a Prvá.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
3: Radio Bonton.

0: Ranní bonton končí, přátelé, 9 hodin 58 minut před námi, víkend, sobota, neděle. A propo, na to jsem málem dneska zapomněl, končí škola, vysvědčení rozdána, tak přátelé, pokud to nedopadlo u těch vašich miláčků, tak jak byste si představovali, buďte mírní a schovývaví. Ano, se mnou ve studiu už Dan Kostka, kterému tady předávám žezlo a přeju krásný den. A zeptám se, jak ty si to měl s vysvědčením, mimo jiné teda.
1: No prosím tě, já už si to skoro ani nepamatuju, abych ti pravdu řekl.
0: To já si to teda pamatuju.
1: Že jsem ho prostě dostal, dal jsem učitelce kytičku, šel jsem domů a začaly prázdniny. Takhle jsem to měl.
0: Jo, takhle, dostal jsem výprask a začaly prázdniny.
1: To ne, zase tak špatný to nebylo.
0: No vidíš. To já si to teda zase pamatuju, já jsem to měl jednoduchý, já jsem měl dokonce základky, tedy do devítky, samý jedničky.
1: Opravdu?
0: No jasně.
1: Takže pan Šprťák.
0: No ne.
1: Pojďme se na něj.
0: Já jsem inteligentní od přírody.
1: Jo, takhle.
0: No jasně, já mám vysoké IQ a kolik to ani nebudu říkat.
1: Pane,
0: jsi záviděl.
1: Bože, prosím tě, běž už domů, mám zkažený víkend. Mám s tebe zkažený víkend. No nic, tak hezký víkend je tobě, pěkně se zapař, užij si to a my se za chvilku vrhneme do našich písničkových přání.
0: Určitě, samozřejmě.
1: Tak,
0: apropo, musím ještě připomenout, udělat si takovou reklamu. Zítra Bučina Fest u Velvar, přátelé, hrajeme tam s kapelou God Cover Band, písně Karla Gotta. Zítra v 9 hodin, kdybyste neměli co dělat, bude jenom 40, tak doražte.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Přátelé, kamarádi, máme 1 minutku po 10. hodině. Krásné páteční dopoledne vám všem přeju. Samozřejmě školákům já přeju krásný, a on tedy je, začátek jejich letních prázdnin. V každém případě já jsem tady také od toho, abych vám až do 11. hodiny opět plnil vaše hudební přání. Takže posílejte SMSky na 736 300 888 nebo zprávě na náš Face, také Instač. No a už za chvilku to tam zřejmě máte. V každém případě koukám tady na Adrianu, ta dneska kouká na mě. Z kalendáře slaví svátek, takže milé dámy tohoto jména, které nás posloucháte, přeju vám všechno nejlepší, no a posílám jednoho mídlového prince. S ním Václav Neckář.

To byl Ozzy Osbourne na Buntonu. S vámi jsou pátečně vyladěné písničky na vaše přání. První zprávy už dorazily, píšete dobré dopoledne. Zahrajte prosím píseň Engel der Nacht od Neny, kterou posíláme všem žákům a studentům, kteří dnes dostali vysvědčení, a i mně, který úspěšně dokončil třeťák. Děkuji, tak tímhle se také tak trochu pochlubil Kuba. Kubo, takže teď už si užívejte zaslouženého odpočinku, ale také vaši muziku. Tady už je Nena na Buntonu, tak ať se vám líbí.

Tak to byl Jirka Korn se svojí pozdní snídaní na vlnách Rádia Bonton. S vámi také písničková přání. No a do nich píšete, milí Dané, mohl bys mi prosím zahrát romantickou píseň od dívčí skupiny Sugar Babes to Lost in You z filmu Láska nebeská. Děkuje Míra. Míro, nemáte zač.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

Nový praktický pátek, protože děti mají za sebou vízo, už se nám to rozběhne, rozuteče na různé strany k letním radovánkám. V každém případě vyladíte právě teď písničky na přání a to je dobře, protože mám pro vás vaše další. Například tady píšete: ahoj bontoňáci, poprosím zahrát píseň pro mojí přítelkyni Ordinary World od Duran Duran. Pohodový víkend přeji, s pozdravem Honza z Prahy. Tak Honzo, zdravíme přítelku, no a posíláme Durany, tady jsou.

Tak to byla kapela Turbo na Rádiu Bonton, tohle páteční písničky na vaše přání. No a další zpráva, která se nám narodila. V ní píšete: zdravím všechny na Bontonu a chtěla bych poprosit o zahrání písničky od Terezy Karendlové Have Some Fun do toho dnešního horkého dne. Moc děkuji, napsala nám Jana. Tak Jani, nějak to vydržíme, nějak to přežijte, v každém případě písnička, ta už je pro vás připravená.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: coraje. Si.
1: Tak prachy sice zde nekoupíš, ovšem písničku ty si v pohodě objednáš. Teď jsou tady totiž pátečně vyladěné písničky na vaše přání. Také číslo 736-300-888. No a na to dorazila další SMSka, ve které píšete: Dančku, dobrý den, zahraj mi prosím od Lucie Bílé Petřín. Děkuji, Romana nám píše, tak je milá Romčo, je to pravda od věka, láska je láska a Lucka Bílá.

Karel Gott na rádiu Bonton s vámi. Písničky na přání s datem 26. června dorazila další zpráva zdaleka, musím říci. Píšete, zdravím Radio Bonton. Dnes je náš poslední den v Chorvatsku. Můžeme poprosit zahrát písničku Já nemám strach od Hany Zagorové. Děkujeme, tak tohle píše Karolína, Míša, Michal, Ondra, Alena, Radek, Viktorka, Aneška a Eliška. Obrovská to chorvatská banda. Tak vás všechny zdravím, užívejte ty poslední hodiny vaší krásné dovolené v Chorvatsku. No a teď už vám na Bonton. Od nás z České republiky zpívá Hanka Zagorová.

Krásný pátek, milí bontoňáci, pokračujeme v písničkových přáních. Další zprávou, která dorazila před malou chvílí, píšete v ní: zdravím bontone, hrajete skvěle v tom dnešním rozpáleném dní. Děkujeme. Nešlo by prosím zahrát něco od Pet Shop Boys, třeba píseň So Hard? Moc díky a společně to zvládnem, ta vedra. Tak tohle píše Honza. Honzo, samozřejmě, to se dá. Teď ovšem vaše muzika. Tady už jsou Pet Shop Boys.

0: Tak to byli Petře Vojstovi tečka za pátečními písničkami. Na vaše přání je tady 11. hodina, po 11. fotka a s ní Heidi Janku. Zaspívá vám také Anaka.
1: Moje lásko, co je víc, přistát na zem.
0: A mám pro vás i Juro. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, a my jedeme společně dál, už za chvíli společně omrkneme také Adrianu, právě ona dnes tedy v pátek 26. června slaví svůj svátek, no a do té doby další muzika, například teď už je to ABBA.

0: Tak to byl Heidi Janků na vlnách Rádia Bunton v 11 hodin na 19 minut. Já vám přeju krásné páteční dopoledne. Dnes se slavíme také společně s Adrianou, která má svůj svátek. Tak jsem zjišťoval, cože o ní praví hvězdy. Například to, že je to prý bojovnice, která se pere se životem za všech okolností. Přirozenou součástí její osobnosti je prý celoživotní touha po vítězství. Díky níž na cestě za svým cílem nebere příliš velké ohledy na své okolí. Vládne jí prý Mars ve spolupráci se Sluncem, což zničiní nepřebernou studnici zajímavých a opravdu neotřelých nápadů. No a ve vztazích, tak to kvůli svojí svéhlavé povaze prý naráží spíše na problémy. Tak taková je podle hvězd Adriana. Ještě jednou přeju všechno nejlepší k vašemu svátku, milé dámy. Za chvilku doprava, muzika k tomu, například Marika Gombitová anebo Robbie Williams.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
3: Na Jupiter nebo na Saturn.
2: Počkej, to je...

0: To byla Marika Gombitová a Koloseum na Bontonu. 11:30, k tomu jedna minutka, pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Situace, pravda, není nejružovější. Například v Praze pozor v ulici Kbelská ve směru do centra. Havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na úrovni Proseka. Dále Tábor, ulice Údolní. I tady jsou v sobě dva osobáky, podobně jako v Ústí nad Labem, v ulici Skorotická. Tak hlavně opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a pokud vyrážíte, možná už někam na prázdniny, hlavně šťastně dojeďte. V každém případě nikam nechvátejte, nikam se nežeňte, nic vám neuteče. Ani další muzika, za chvíli to bude třeba Marek Ztracený. Budou také Europe a nebo Anaka.

Tak to byl Marek Ztracený na Bontonu. Já vám přeju krásné dopoledne. Máme tady pátek 26. června. Pojďme ještě chvíli za fotbalem. Například letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe už v tuto chvíli překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj totiž zavítalo více než 3,6 milionu diváků. A to zdaleka nejsme u konce. Tak uvidíme, jestli ten celkový počet bude opravdu rekordní, jak se to zatím do této chvíle zdá. No, necháme se překvapit. Pro vás mám také další muziku, za chvíli to bude třeba Michal David, také Michal Penk a teď už na Bontonu Ace of Base.

0: Na Rádiu Bunton zpívala Annie Lennox, je 12 hodin, já vám přeju krásný páteční den, plný výborné muziky, už za chvíli po 12. hodině, to budou třeba Eláni a Loizo. Také kapela Mandraže. A mám pro vás i Katy Perry. No a mám pro vás také zítřejší počasí, pojďme na to.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra bude jasno, během dne přechodně až skoro jasno, ovšem pozor, k večeru už na západě Čech čekáme celkem vysokou oblačnost, no a nejvyšší denní teploty, 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď ovšem přeju také dobrou chuť k vašemu pátečnímu obědu. Už za malou chvíli vyrazíme na slavnosti kaše. Teď ovšem za další muzikou. Tady jsou Pet Shop Boys.

0: Posloucháte Rádio Bonton, hezký pátek s datem 26. června vám všem přeju. Tak pojďme se podívat, kam vyrazit například zítra. No, například Voražďovice, ty opět ožijí tradičními slavnostmi kaše. Mírové náměstí se zítra promění v takové velké středověké tržiště plné rytířů a kejtlířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém tady v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost právě král kaše. No a slavnosti kaše tak ty doprovází samozřejmě bohatý kulturní program, historické skupiny, také vyhlášení nejlepší kaše, no a krále kaše a také největšího jedlíka, takže pokud budete mít cestu kolem, zastavte se a pěkně si to tam užijte. Já mrknu na dopravu a také za další muzikou, za chvíli třeba s Pandou Belit anebo Mandraže na Bontonu, tak zůstaňte s námi.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Zdravím vás, milí Bontoňáci, krásný pátek s datem 26. června vám všem přeju. Pokud někam vyrážíte, někam na Dovču, nebo za víkendem, pojďme se podívat na to, kdeže nám to zlobí.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme rovnou na dálnici D0. Pozor tady na problém na 60,5 kilometru ve směru k D1, kde se právě teď řeší nehoda nákladňáku s osobním vozidlem. Bouralo se také v Praze v ulici Patočkova, kde jsou v sobě dva osobáky, je to ve směru na Břevnov. No a míříme ještě do Ostravy, do ulice Halasova, kde máme hlášený velmi silný provoz, může za to nehoda osobního vozu s nákladním. Naštěstí se obešla bez zranění. Tak opatrně, přeju šťastnou cestu, no a muzika to bude třeba Katy Perry, také Elani Aloizo, no a teď už Lucie Bílá.

0: Přeju nádherné páteční slunečné odpoledne. Tak tohle byla Katy Perry. Mimochodem, dnes máme 26. června a to znamená, že nejenže Adriana slaví svůj svátek, ale narozeniny. Ty má třeba také spisovatel Ondřej Neff. Takže přeju všechno nejlepší. No a posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Slza, Irene Cara a nebo Honza Kalousek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Bonton a Dan Kostka.
7: Posloucháte Radio Bonton, já vám přeju nádherný páteční den. V každém případě už za chvilku mám pro vás také další skvělou muziku. Objeví se u nás třeba Hanka Zagorová s Karlem Wagnerem, také Bruno Mars, no a teď už na Bontonu zpívá Václav Neckář. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to byl Petr Nať na vlnách Rádia Bumton. Mimochodem Guinnessova kniha rekordů potvrdila, že minulý týden zaznamenala úplně nejhlasitější výkřik jednotlivce v historii. Tím byl 58-letý Australan Joseph McGrail, který vykřikl slovo teď o hlasitosti 122,4 decibelů. No a stal se tak nejhlasitějším člověkem na světě. Taková hladina hluku odpovídá například řetězové pile, startování proudového letadla anebo houkání sanitky v těsné blízkosti. Takže Josephovi samozřejmě obrovská gratulace. No a vám další muzika. Za chvíli třeba Věra Martinová, no a teď už Luis Capaldi na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Ahoj, tady je Michal Malátný, za celou kapelu Činasky vám přeju prýma den a teď vám z rádia Bonton posíláme jednu naši píseň. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.

Posloucháte Rádio Bonton, za námi Izrael Iskamaka Vivo Ole. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Tak jestli ten dnešní den bude teplotně nadprůměrný, možná i rekordní, to se ještě dozvíme. V každém případě pro dnešek v pražském Klementínu ty rekordní teploty naměřili v roce 2019. Tehdy to bylo 37,5 stupně Celsia. No, necháme se překvapit, ovšem pro vás další muzika. Za chvíli třeba Sarah Connor, také Naturál, anebo Jan Sahara Hedl s Bárou Bazikovou právě teď. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

negro tunelito se quiere alistar. Es leto cuida, ne budem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V Planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do Planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Rádio Bonton a Dan Kostka.
6: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju nádherné, konečně páteční odpoledne. Máme těsně před víkendem. Jakýže vlastně ten víkend bude? No, mám takové obavy, že velmi horký, ovšem víc už o tom za malou chvíli prozradí kolegyně Dagmar Honcová. Já mám pro vás také další muziku. Za chvilku to bude třeba George Harrison, Lucka Vondráčková, no a teď už na Bontonu Bonnie and.

0: Tak to byla Spania na vlnách Rádia Bonton, no a teď už Dáša a víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Pozor, před námi je extrémně teplotně nadprůměrný víkend. Nejvyšší odpolední teploty budou jak v sobotu, tak v neděli kulminovat až na 40 stupních Celsia. K extrémně vysokým teplotám, které jsou mimochodem vyšší až o 15 stupňů Celsia, než je pro toto roční období běžné a než by měly být, se ještě přidá až 16-hodinová délka slunečního svitu a také tropická noc. Teploty nebudou zpravidla místy klesat pod 20 stupňů Celsia. Opatrujte se a zůstaňte raději v chládku vašich domovů. Očekáváme, že padne nejenom absolutní červnový teplotní rekord, ale i absolutní rekord, který byl naměřen na území Česka, a to konkrétně hodnota 40,4 stupňů Celsia v Dobřichovicích 20. srpna v roce 2012.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Přeju vám hezké léto s rádiem Bonton.
11: Víš, já nechci moc, ale je další noc, kdy na hvězdy se dívám sám. Jak den

suchou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý,

Leonardu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

0: Na Rádiu Bonton zpíval Jarek Nohavica. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. No a mám pro vás další muziku už za malou chvíli. Markétka Majerová, ovšem do té doby ode mě třeba Alvaro Soler, také Michal David. No a teď už je na pořadu dne Elena Miles. Tak mějte krásný víkend a užívejte. Pohodový poslech přeju.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
2: Krásné páteční odpoledne vám přeji. Dneska je výjimečný pátek, protože začíná co? Začínají prázdniny. Děti mají radost, rodiče trošku šílí, že ten školní rok je kratší, než jako předpokládali. Ale je to tady. Už je po všem, už mají děti volno. A pokud vyrážíte na prázdniny někam po Evropě, tak si za chvilku řekneme, kde pak mají v neděli nakupování zakázáno. Aby vás to nezaskočilo, že si půjdete pro chleba a ono obej, musíte si počkat až do druhého dne do rána. Na muziku my tady čekat nemusíme ani chvilku, protože už se k nám blíží kapela Berlin, Nightwork a nebo Roy Orbison. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

odpoledne vám přeji. Mám tady tu mapičku před sebou, ze které studuji, kde pak je v neděli po Evropě nakupování zakázáno. Pokud vyrazíte na prázdniny, aby vás to někde nezaskočilo, musím říct, že mě nejvíc zaskočilo, že je to vlastně slepá mapa. Nejsou tam názvy států. Jsou tam jenom barvičky jako v dětských pastelkách. Takže než jsem se zorientovala, toto chvilku trvalo. Ale jinak teda musím říct, že to není vůbec zlé, protože kromě nedělního zákazu, který striktně platí pro nakupování v Polsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Norsku, tak je to celé zelené ta mapa. Takže jako nakoupíte všude, až na země, kde je to upraveno jako lokálně a někde jo a někde ne a určitá typologie obchodu ano a určitá ne. Takže jako hravější to mají ve Španělsku, ve Francii a v Holandsku. Jinak to vypadá všechno jakože dost bezproblémově. Nicméně, já myslím, že minimálně o prázdninách by vůbec neuškodilo, kdybychom dodržovali ten zákaz nedělních nákupů, už jenom proto, abychom si sami odpočali. A třeba bychom tím dali signál, že by si mohli odpočinout i ty prodavači a prodavačky, protože mě jich strašně líto, že ten jejich pracovní týden zahrnuje i tu neděli. A když ještě v neděli nebývávalo otevřeno, tak jsme na to přece nikdo neumřeli. Prostě jsme si koupili o 2 housky navíc a v pohodě jsme do pondělka dožili.

0: Holík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
5: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín.

nad stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání,

0: páteční odpoledne vám přeji. Dneska slaví 7700 dívek a žen se jménem Adriana svůj svátek. Takže se podíváme na to, odkud toto jméno pochází. Tak pochází z latiny. A Adriany, Adrianky a Družky jsou velké bojovnice, které se perou se životem za všech okolností. A přirozenou součástí jejich osobnosti je celoživotní touha po vítězství, díky níž na cestě za svým cílem neberou příliš velké ohledy na své okolí. No vida, vida. Milé Adriany, vy jste taky nepřebernou studnicí zajímavých a neotřelých nápadů. No tak to jsem zvědavá, co pak vás napadne k vašemu svátku. Každopádně užijte si ho a já vám přeji všechno nejlepší.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
5: Radio Bonton a Markéta Majerová.
6: Krásné páteční odpoledne vám přeji. Začaly prázdniny, je 26. června. Svátek slaví Adriany a my si za chvilku probereme, jak se bezpečně koupat venku, protože to není žádná sranda. Možná se vám tyto rady budou právě na vašich dovolených hodit. A do té doby ale si dáme například YouTube, Caju Gotta anebo Suzy Quattro. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Alfavel na rádiu Bonton, hezké páteční odpoledne a už se podíváme na rady expertů, které se týkají toho, jak se bezpečně koupat venku. Prostě koupání venku nás samozřejmě láká, je to zábava, ale má to svá rizika, která nestojí za to podceňovat. Tak všichni experti se shodují na tom, že je nejdůležitější vybrat si místo, které hlídá plavčík. Prostě nejlepší je plavat tam, kde na vás někdo dohlíží. Pak je taky důležité se nejlépe koupat tam, kde to jako znáte, když už jde třeba o jezera. Tak tam mohou být silné proudy, ostré kameny, nečekané prohlubně. Prostě je to jezero, je to příroda. Pak zase máme plavání v moři, to je zase úplně něco jiného než plavání v bazénu. Tam platí jasná pravidla podle expertů do vody nikdy po alkoholu, drogách, velkém jídle, ale ani s kocovinou. Ta voda vám nepomůže, ta vám jenom ublíží. A zásada je, nikdy by neměl nikdo plavat sám. A když je velká skupina lidí, tak jeden člověk ze skupiny by vždycky měl zůstat na břehu, hlídat ostatní, aby pak mohl volat tu pomoc. A co se týká doporučení u nafukovacích lehátek, ta prý patří pouze do bazénu, nikdy ne k moři, protože do ní foukne, ani nevíte, už si plujete na širém. Takže suma sumárum, užijte si koupání v letošním létě, ale buďte při něm hodně opatrní. Za chvilku je to Lucka Bílá, hezké odpoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Rádiu Bonton hezké páteční odpoledne. Ještě jednou se vrátíme k letnímu koupání venku, protože už jsme si řekli bezpečnostní zásady, mezi které patří to, že je fajn se koupat někde, kde je to koupaliště nebo to místo na koupání pod dohledem. Nikdy nemáme plavat sami. Když je nás víc, tak má vždycky jeden ze skupiny zůstat na břehu, aby mohl případně zavolat pomoc. Ale mě zaujalo, že záchranáři úplně nedoporučují, když vidíme někoho, kdo má potíže, abychom pro něj skákali. To prý jako musíme si hodně věřit, že to zvládnem. Jinak je mnohem lepší okamžitě tomu člověku hodit cokoliv, co plave. Klidně fotbalový míč, prostě cokoliv, co plave, aby mu to ulevilo. A volat pomoc. Pokud si nejste úplně jistí v kramflecích a nejste kovaní v záchranařině, tak mermomocí neskákat pro tonoucího, protože většinou se stane, že se tam utopíte oba dva. Já vám přeji, aby samozřejmě jste se v létě nikdo netopili ani neutopili, abyste si koupání užili. A teď si dáme Duren Duren.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Radio Bonton.
1: Nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mne paní muza políbila na

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Radio Bonton a Markéta Majerová.
6: Příjemné páteční odpoledne vám přeji, prázdniny začaly a já se dívám na to, co všechno se kde koná. A musím říct, že bych si neuměla vybrat buď zahradní slavnosti na zámku Svojšín, nebo maloubský jarmark, oslava Mezinárodního dne tropů, Zoo Praha, Praha Dana Brauna, komentovaná procházka po stopách románu, Špindlerovská pouť. To je jenom začátek toho, co všechno si můžete o prázdninách užít. A my se na některou z těchto akcí za chvilku podíváme. Tak zatím krásné odpoledne.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Chris Norman na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Dívám, že zítra se koná oslava Mezinárodního dne tropů v Zoo Praha. Můžete u toho být, tato oslava upozorňuje na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. A k dispozici budou zábavně edukační stanoviště od 10 do 16 hodin, to jedno se půvabně nazývá Strážce pralesa, to druhé Naskok do džungle. A samozřejmě po celý den komentovaná krmení a setkání. V 10 se začíná u hrochu, pokračuje se k hrabáčům, surikatám, pak tam máme setkání u žirav v 11 hodin, následují plameňáci, v 1 hodinu gorily, pak tady máme ve 2 hodiny plazy, v 2:30 sloni a všechno běží až do 15:45, kdy je setkání u orangutanů. Takže kdybyste chtěli zažít něco trochu výjimečného, tak můžete jít zítra slavit Mezinárodní den tropů do Zoo Praha. Nebo můžete zůstat kdekoliv a slavit si tropy kdekoliv. Sice to bude bez akcentu na tropické pralesy, ale tropy u toho rozhodně mít budete. Za pár okamžiků je tu s námi Slza. Hezké odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo

prázdniny, co víc si přát. Děti tento den zbožňují nejvíce v roce, nehledě na to, jaké vysvědčení dneska vyfasovali, protože teď už je to jedno, teď už je před nimi dvouměsíční volno. Markéta Majerová vám přeje, abyste si užili nejenom tento pátek a víkend, ale taky celé prázdniny tak, jak si jenom přejete. Nebojte, neloučím se na celé prázdniny, nicméně na pár týdnů ano, ale v druhé půlce prázdnin už se zase uslyšíme a ponechávám vás tady ve společnosti třeba Sydney Loper, Pokáče, Michala Davida a začnou Unique 2. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V Planetáriu Praha jste ve smíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchotné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do Planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Čtyři ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: But you're just a boy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

než smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kinologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

si 7 cigaret, mlčí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

mačka žen a vetešníků. Tu cty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou, pravý svět, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

Pro každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam. Bezlstnou pravdu řekl si, mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit,